0: Nydom je na pošesćech.
1: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Jednać, rozsudzeć a přichod tworić. Pod tutym hesłom zetka so čera w Budyšinje niedźe 100 wodzacych předovzačelkow a předovzačelow z regiona. Na što na tym předovzačelskim forumie Hornje Łužice, gdzie się mjestrujmy o to, kak jednania předovzačelow z najšelakorišmi partnerami k wuspěchi wjesć. Nimo to predstajichu w občelnice moderne, motivovace dźiwowe modele a dyskutowachu o tym, kak mieli konstruktivnje z konfliktami wopkadzić. Što na te předovzačelski forum Hornje Łužice jesa w serbskim ludom ansamblu wotmił. Spojstnenom Girlande při zakodže cirkwie a znutornosću zahaja vesnenio w smyčkecach dženca večo svědžinský konstydženja składnostnie 125-letno obstača tamniše evangelské cirkwie. Po nutornosći sleduje přednoškvo stavizna chvostadného živenia. Verš k jubileja su svědžinské kemše nedželu poponju, na kotre svědčí vosada s dobom domkovanku. Smyčkečanskou evangelskou cirkvi je drežanský architekt Voldemar Kandler načisný a tvás se převodžal. Základný kamen bu v leče 1900 položený. Posvědčená bu cirkvi potom 1901. Smyčkece přísušeja v osadnému zvěrské Halštru protece Smyčkece. Z viacerými zaradovanými spomínaja mjestovojarece iniciativa Civilna kuráža a další partneroje tyle dny na podoky ve septembri leta 1991 v Vojarecach. Tedy dojnče ve Łužickim mjestče ke eskalácii a rasistickým nadpadam na bydlenia vukrajných dživačerov a požadarju azyla. Pravicarsce ekstremistča mietachu pod přiklevskom obydlerju kamene a molotov koktejle do přebyvaništšo, tak se dobiachu je v obydlerju opuščič. Z wopomnenskim tydźenjom chcedža organizatorjo dialog mjez wobydlerjemi zmožnić a pomhać podawki wujasnić, so njebe so tole hižo wospitowało. Wumjostwo a wiedomosć we Łužicy so zjednočite. Tutomu hesłu wienuje so nowa ustajenca we wumjostkej hali we Zorelcu. Dženca večo przelatku zmienom The Sun Has Been Eaten w hotelu. Widzieć są nie tłoby, które nastachły zromanym dziele regionalnych umiotców z Niemskim Centrum za Astrofyzyku DZA a Instytutem Kasus ze Zorelca, miastrujem też wideo instalacja Strach serbskiej umiotce Katja Rörec. Przelatka jechać do 10. oktobra przystupna. 24. septembra wienuje sobie nie kolektiv Vakuum z dziewaniczku temie serbskie utopie a futuryzm. Pod hesłom Five Lakes One Way je čera Čechovka Pavla Petrova 5 zvisovacich jezorov ve Łužickej jezorine přepluvała. 24-letna pluvarka na druhé distance z Rumburka je 19 kilometrovsku čaru ze Zvokomorovska hač do Rheinského jezora ve niedže 6,5 hodiny zmištruvała, plánované 50 hodinu. Kajž Petrova sama rekne, nebe čerauša akcija ve Łužice pospět rekord nastajč, ale športové vůžadanie. Čechovka chce so na každý pád do Łužickej jezoriny navročič a si krajinu a ľudí odkryč. A to oni vychu, naše dženstnejšie povestče, kýž namakáče tež na našich internetových stronách a v našej damotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive s Libra v Budyšinje pokazá tu chvíľu 14 stopňov, k tomu čaja mročele na nebiu, hač do poponia vúľadáme skýry viac mročelov. S blakami má so tu a tam všetko zase raz podešťovač po honi v Užice. Na večer sa potom trošku uvietri a slunce sa tiež ešte raz přizví. Žive s Libra te zalieze dženca na maximálne 20 stopňov v biu dňa a k tomu duje cúni viecik z juha zapada.
0: Zasna noch chce pani Petrova přichodny kruč po čornom Halštrově kloštorské vodže a zadkuli půjat, pomohu těmo čančmoli.
2: Tam okus nízko se já myslu, he? To si jace ostaneš.
0: No když to tak deska to reka, deska, když to započeš půjat, víš, to bohu možno šafi. Štujš dyrby ze z autodrohy 4 dele na smí Otendorf okryla, tam přes statnu drohu, tam je droha zaurina, lepe prajne tam sahači, tam ste skuncovan Češko-transport a potom tam totiž je začinjené do obiju smíru, podajkým tam neměli dele ječ ili dobiče tam lang. 4 po napu 6.
1: Serbský rozvoz.
0: Když máte něco na útrobě, potom so přízevče 0559 1734 a potiž přes chat to věc, co funguje.

hranje lube dźěći, ja wiem, bude so jenom necha stan, što ničo ne poma. Rosomičinu do na půl sedmiště poskeče jišće raz na rajnči postru, ale pan von Zuška.

Clear speaking. Sedom dnjo za tydzień, 6 minut do 7 minut. A prawidłownie was też na to skieć miałam wudziwać też poskitki kolegów, gdyż online przynoszki przygotuję, bo lepiej też wudziwać na przykład poskitki live streamu. To szako ryka, szako nie trebaż potem so do południa nidzie przed telewizor sydnycz, ale też po puczu możesz słuchać na to, štož kodigo jo informuje a rozpravuje ja. A tak sem zoniva, asi moja tiš naposkač, čeravšu novinarsku konferencu DFB a potajkim, kak je Jürgen Klopp jako nove, no haj, šef nimske vubranki, tam rozkvat, kak je so zakujš doho rozsučiju po takim, kak je nove mustvo nastaju. No aj tak je o tem povedal. Čehodla je Mark André Ter Stegen, jeho prini muž v rotach. Čehodla sadži vo sebe tež na defenzívny stop a čehodla chce tež viestu národnú hordosť si zaso ročo zdobič a prajč moc to nima nekaký přísvod, když potom tam ve stadiu Nimsku kohoj zmavuješ. A, no a tam jsem si sama na ramenio klopovala. jako motivacijska trenerka Grmichova. Tam je mi opravdu Jürgen Klopp tež z útrobe rečal, jako je prajo. Podpirajte nas, podpirajte tež vo sebe modych rajerjev, stejte za nami, tak zo tež vime, zo ste doma, zo ste ve stadiach. No haj, a nic přeco jenož na to ladač, to je so nimo kulivo, ale tež dopredka ladač a pohoňovač a kvalič. Runje, tak to je. Podajkim čera je so novinarska konferenca tež ve livestreamu přenošovala a po mojim svodže by mua hišče nohaj medla 20 minčinu dali hič. Abo so podlišič tak přijomna, kajž tuta konferenca tež při posłuchaniu bim. Dobranje přije srpski rozvoz 4 minčine do 7 minčinu.

0: Minjeny kónc tydźenja je hodźiska wosada woprawdźe wosebity cyrkwinski jubilej swěćiła. Wodźensnišeho swěći drjewo wiele mjeńša, ale nic mjenje wažna ewangelska wosada narodniny. Rěka to 125 let cyrki w Smyčkecach. Na 12. njedźeli po Trinitaće, po Svjatej Trojcy, dojedźech sej na dopódniše kemše wědźo, zo su to dźěćace kemše a zo budźe predikantka Saboka Strupina, Anne-Marie Simonowa.
1: Pozdravuj a zdravuj vas, přemocne a smilne po Wódz, Syn a Svjatý Duch.
2: Amen.
0: Cyrkej z drewjanymi wałkami, wulkim krzyżom na pobocznej sčinje a skerje małym wotarniščom skutkuje przeprošaca a nic jenoj ščopwych wonkunych temperaturu dla miła. Štož lety nichtun wie, zo ma cyrkej dvojnicu, po takim nimale na kamien podobnu sotru, powieda Kristina Mieszkankowa.
3: Also architekt Kandler, kiedy tu w Smyčkecach anšu cyrkej tvaril, je tež w Neudorf, w Nowej Wsi, tak rec w Rudnych Horinach jenu cyrkej tvaril. A jo tam najskýrę te samsne plany zas wužiwał, možno te boli jemo ze zvosadu w Seifen a w te cyrkwi potom tež a w opravdze. Jo jara wile podobného, a když jsme mu tam ľudská sežili, jsme se šon tež kus doma čuli.
0: A zo bychu so všice hostčo, jubileja, kajž doma čuli, je mała evangelská vosada z vůlkej pomocu vjesnanjou svědžinc přijotovala. Svědžinská gerlanda při zakodže cirkvě má od dženca večera na vosebite sjatk pokazač, kajž tež nutornosť, kotraž bude na půl sedmich. Potem sčiju je přednošk vo cyrkvinskich stavisnach. Jutřiša sobota vita vo sebje od popodnja svojby a večer starych a młodych na reje. Wiersk su nidzielne svědženske kemše popodnju dvimaj, kotrež nie pokazaja jenož na jubilej, ale tež na cyrkvinske leto. Vosada chce svědčić domkowanku.
3: Sobotu dopona budžemo mu cyrkej pyšić. Rád ľubje môže kujže, kiž chce ešte dare přinešť kvitki, sad, zeleninu, živi dva, a ešte možne, ja som napríklad tej po šokoládu kupiva, za to sme mu tej žakovne. A šako du ešte viece do Leskeje na misionský dvor, a je to so tiež přestajke viece, na kojže dopad vesela.
0: 125. cyrkvinský jubilej v Smyčkecach. Na ňon, žno so tam všice vesela.

0: Sowa, ja se zważu rec, Bianka, to je twój najspomożniši tekst, fantazija. Doktor Taste je to potom tež do vosebiteje melodije skwat, cibilki nadževeč je. 70. Fuen kongres o teledne ve finski mieste Helsinki votmiva, to sme čera tež išče raz v povesčach vam hižo vozjevili. Na prenim dnju zabirachu so čvonojo Fuen zviace abo dvurečnost ču ve šulstve, ve medijach a tež ve strovotnistve abo na socialnem polu ve finske stolice Helsinki zonichu delegača tež dale vo narodnych menšinach Europe, zo maja ve finske paralelne šulske sistema jeden finsko a jeden švedsko rečne hač runje švučenja švedsko rečace tam ve nekotroch končinach jeničce 5% ludnosće. Vo zamach, jako menšina ve kraju, so vele rečavo neje, za to pak čim viac k rečnym prawam Švedov ve Finskej, a k tomu sluša s dobom, zo maja Švedojo jako menšina pravo na vužívanie svoje mačaštiny tež na sociálnym polu a ve strovotnistvie. Štož tam dživa, ma potekim byč dvurečne. Hače to tež model za Serbu, to prašeše so Bogna Korenkova předsedu domoviny Davida Statnika.
1: Zasadž dobi jen šak prajč, zo máme my viste ramiku uminenia, europsku kartu, kotraž předpisa, zo tež ve sociálnym a tež ve strovotnickým polu so serbské reč vopkiečbuje. A ja pokazam tu tež na aktuálnu diskusiu vo koroni v kamencu. Same celi jasne haj. Tam, kde šľudžo maja nuzu a tež snano ve vistých situáciách treba ja jenu spíšnu reakciu a jenu empatickú reakciu, je vážno, zo tutun systém tole tež zmožný. To nie je jenošené prašenie, ja treba mien plesto, zo ja to ve srbštine praju, ale tež napríklad ve staruniach, tam, kde šľudžo tež ze strovotnických příčin svoj duch hižo nemôže ja plne vužívať a snano tež spaduje ručo do svojej reče dečatstva, to nie je přece jenož Němčina. A tam drobí se tak nešto vopkeč bovač.
2: Što po takým jako přichodne činit, co je pravo na srbštinu mojedla ve všetkých staroniach vůrečného regiona zaručené?
1: Jako prvně se by najprve raz to letiš užívat, to když dobujeme tej sprony boč, kelko štátnych abo zjavných poslužbů se by požadáme a z celé nepřizivíme, co jsme my Serbia. To by ten první krok byl. Potom jsou věci věci tež výdžomné, hač je to netko lepše cudnictvom, hač je to při odličení dávku, hač je to ve koruni abo druže. Já jsem jako byšu tuda diskusia o kamenčan korunu, případně tež měl jeden termín ve koruni a jsem si tuto život činu a jsem pravdere, je jim to vážné, da pundu já tež do tuto koruny a budu serbce Ostrovič, to je fungovalo. A in dobi pak se te prašenje stajč, kak husto mitiš z naši riču v oprodže z javne vidžom nisme.
0: To pravi David Statnik, predseda domovine. 70. Fuhin kongres so teledne v finskim mestče Helsinki vodmiva.

0: W oko gnuszu obstaraju we Willi Kontabund chowacheše bozu jadnab stržašče žiši we čich starostwowych kubkach. Coraz umili wielki svižin, su svižili žnione nałogi, a přitom rednie spivali.
1: Wierzymy, a już gramy, raz, dwa, trzy, zda, ta, tira, la, la.
0: Götze so byli šikovanie oblacone a morge žočka teke rednie boreske uroškovane, to groni recna paražovarka v Žišonjach Mila Zachariasova.
2: To je už v tom domě přeci tradícia ho. Also my svěžeme, koko to je to nerednější svěžin, teke za mňo, dokoláž šikne staješe mögu se zesnavaš, teke to nové Žiši kenč su přišli do Žišonje. Atmosféra je rednie, my máme žinca gluku s vědrom, svinco svěží, a te staješe su tak rednie ho upomagali a šikno pyšnje a dekorirovane.
0: Ja, stareše su pomagali při ugotovanju svježenja a přigotovali Jezu a Píša a veni su gjarde na svježiši, teke nan Šimon Blum z mjesta.
3: Naša liska teke o ve tej Žišovni, a zve nás přece jaseli, až stupujeme o do tej jaže.
0: Programoju su přigledali s jaselim, ale vědašk su byli svěžnjone navogi. Neperi su gelce vapali kokota a na koncu su opetali s zavězanýma vecema deriš s cepom do zberka. Morgen mu jo se to derira živo. Jo, zawyżdzi, to był perfekt żyn za szuknych. To jest taki tytuł przyjdącego spiwa Zonia Martingowa, jota spiwarka.

Přidúce lieto zachopjeng septembra svěží Dolnosherský gymnázium svej 75. jubilej obstaša a tožten šulský jubilej sobu ugotováš, kšie nekajšne spívarky a spívarje šulského kóra Dolnosherského gymnáziuma abo išči serské rozšorjone ušie šule ve chyše buzu. Víče sobotu vět zegarčích vědpodňa prédny raz probuju a to ve staré auli šule Zajmce mogu jadnorje mimo přiš a sobu spíváš a připadla cas ve svej starej šuli pežováš. Chtože výčenia ma cas, dalšne próby sú tekešti plánované, negajšna muzikova ceptarka Waltrot Stoltova kor navedujo a šich zajmcu učobne přepšasujo. Šikne absolvente gymnáziuma zo šich generáciu sú učobne vítane, přizjavíš mogu se pod jubileum 75@nsg minus kotbus.de. Ja, a wiecie, kulturnych pokazków z mio po muzyce Julia Grishina za was.